0: aspecto prova proses legi necolica generatemi. Crusus e pasu gregoru, da pomoci doctoru colenati. Adiste to pomoci prohaieto poslet mi gregor. Asice nahado, srotates. Všetko, máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaní testament.
1: A víte on nejaký?
0: Není žádného.
1: To je hlavný.
0: Nepochybne. Ešte nejaký dotaz? Odkurci Jaroslavo plus

0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, budu mnoho.
0: Ale víte, člověku se všechno

0: aus der Schizine Westka.
1: A jak se opravdu jmenovala Elian?
0: Elian Gregor, štít to bude v těch dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M. Nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian Gregor.
1: To už se znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo Tizi Kvinique.
0: Ale to Elian Gregor.
1: Ale spíš. Elina Machopoulos, reky neskretí.
0: Prosím,
1: vy jste to mě děla.
0: Učer, jak to
1: byli? Ej, prostě, zavěti je vše, co jaké si v Berlina mluví. Narozeny bloku je 20. listopadu 1816. A v matečním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Machopoulos Tvorus, evančeský otec Vinehan, mater Elina Machopoulos.